0: A každý deň je za vás serbský rozvoz tu a každý deň vie rajnší redaktor, respektívne rajnša redaktorka, kus kviace hač moderátor, što ješ nastúpa tematický přelad a to je dženca rano Blanka. Dobranie, Blanka.
1: Hej, dobranie, vítajte, všetci tam vonka. Lečo, prozniny, krásne vietro, popro, milo, to tež a vosebe džičia modestných von do přírody vábič, kak môžeš si tole s pomocou šmuratka odkryť, to přeradí nám dženca rano Clemens Schmidt. Apropos, ladejo na horce leča, přije si džen a viac ľudí klimu přípravu, asi dajku tež zatvária, tež v našim koncu a mati džisvok je si tol raz blíže v obladau. Športové pokyvy sme za nešto menšin Jan Rehor za vás a dokešak je sobota, vopita nás na podžovečiš sa so dundak.
0: To bieše po takým tematický přelad za dženciše vúsovania, húčbne přelad za prvnú hodinu, potom za dvia pomenšine odmiesleduje.

0: when I spent the summer on you.
1: Heute bi ich litne Rhythme, wo tut miko wakawa sema felta, a tut si selbst interpretia nas wachaku ja jasem mich. Und mit der Therese Lindnerwitz, Swobodna. Je při za mě so Božena Beršec, Sejdžu zase tam titul Rika. A na motorským Sejdžu podáme so s Michalom Cižom von Nadrohu. Nadrohu je so dženca tež poladáme potom po pověstčách, šo svobodný dotal, česáč menšinu po šestčích.

Perfekt, nie? Tunia mienujc tanktopy. Na piatej stacji beachvolleyballuje ture zatkule nastanie tak, we otrowie cyle wiesce perfektny liečny feeling. Pójdźcie na kuźdy pat nimo a zdrasćcie se váš najrenší niedzielský tanktop. Keď přeco so od napo 6 čich přizevenia přiuzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme. Zatkula. Zatkula. Need savage. Počelo večo.

Hej, Anna Maria Brečnalovec je nám přeradžiła, što ona chce i ja chcu na kuźdy pad jeszcze więcej serbskiej hudźby. A tu nie nam, nie oreče, nitko sem opak. Tobie opačný knefel, nitko ladamy na aktualnu hodinu. Aj, nitko sme prawe. Do ze ulce minuce słyšimy, aj, oaj, to sem nedom potno za tu, nieszto netrichy. Dokal J. Šrika další titul druhé hodiny. A tež Mareka Rielku slyšíme Mi Blade Smože sú. Najprve pak přeuza George Ezra, vo som posedmich.

0: Monika Kalinuszczyna spiewa, žaden človek ne treba namoc tomu so přizamknu, ale človek treba informácie a te má nitko Blanka Funcina za nás, je na pół osmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbske šulske tohorstvo zladuje skeptisce na plány iniciatívnej skupiny, ktorá chce v Nybylčicach založiť svobodnú šulu. Předsedka serbske šulske tohorstva Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do příchoda ženy ničo, bo čím smieli ve Serbách rečiť. Dúčasné, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež te spichovanské financiálne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnu serbsku šulu, potom ja prajem jenu co usič, nic jenu jednotnu šulu, dokež bidžu tu za zakovanie rečných umov, šula nech vostane po možnosti na veskách kajž sú, a to z jednej šulu nerealizujemne.
2: Pošitko novú žnit na tovaršnosť Serbská svobodná šula by je tutunto džen vozivýva, so je netko do vykuanského registra zapísaná. S tým je nošarstvo možné svobodné šule pravnišce zaručené, tak tovaršnosť. Za klietušu prinju putnísku jezbu k šižeriu do Roma moža so zajímce hač do konca augusta přizivíč. Kaž písa katolský posu aktuálnym vúdaču može so maximálne 120 či k šižeriu koci suhišče aktívni v obdželič. Pojedu klietus počat k miestciami busami. Mies druhým chcedža v Rome a Vatikáne šelake kšešťanské miestna a dalše pomniky vopetač a so na generálnej audience s bamšom Liom Štornatým vopčilič. Braniborské sú juristické rozestajenia vo přiuzače dalších sú do Sapsko-Sydlenského Ruma v dalokej miere zakončené. Kaž vyše zahradnické súdnictvo Berlíne z Džili je vone jenož páže s Jabvojn Gablenc dovolilo, zo môžete so kultúrne ministerstvo a Sapska ráda na vyššiu instancu v obročič. V päť dalších pádach je súdnictvo tole odpokázalo. Dohromady 6 kmenu by so přečivo tomu vobaralo, zo chceše kraj dalšie se do Serbsko-Sydlenského Ruma přiuzač. Súdnictvo Kočebusu by argumentam komunu přiuzovalo, zo nie ve viestrsach dosť dopokazu za vobstajnú riečnú abo kultúrnu serbskú tradíciu. V Vochožanskim parku Budženku maja od tuto týdženja tak menovane Nuznik za šich. Je to prini horni Vúžice. Vôtovane je s liftom za jednu osobu a veľe miestnom zamuli ľudžo jednym v jeznym stole, so dere pohybuač. Kaž na úrnictvo parka z Džili je vôtovane náročnejše, hač pri normálnym Nuzniku za zbrašených. Nuznik za šich je spichovanské tohorstvo parka Budženku s pomocou PINES EU zapvačilo. Prinekoporské mústvo Sokova Ralbice Hurky, kýž by je před týdenňom maj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje prinným vônym pokálnym kole nové rajnéje doby v Arnsdorfe. To vojnže z vôlosovania zapadovú žísko koporského zjazka. Prinekoporské mústvo športuje jednotky Krusčice, derby do Viazojnce a v okresný legist športového tohorstva Marina Viezda nastupí Zimicach Tumicach. Rysus počátk septembra. A to bych o naše povesti, když namakáče tež na našich stronách internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej slunčko, so na nás smeje, dženca smejeme dreje, celé podobne vedro, kajž již včera je mijachme. Temperatúra takhle okolo 25 stopňu, júce okolo 7-28 stopňu, ale tež zmeniate, niekotrom ročele a tež dojš do svunca.
0: Hajde špaladám tu do svojho vopkaného systéma, so ničo nehyba, respektívne šo so hyba, niče so nehačí a tež nevyská, mače svobodné púče, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu, po napôsmich je tuže dále s Marekom Relku, mi blády smože sú.

Na WM Kopańcu lica předwidźana budže tutu niwo na kóžde pad přetrěchić. Z niekotrymi miliardami přiladowarjo, kajž FIFA prezident Infantino hižo kvílu soni. Što se ja nětko prašam, kak doo budže ta přestorka potom trač? Popane počas ve wobinje 15 menšinu, je kytro nierealistický, to sme se zaujistče přezjedni. Nevím, kak dobia evak nimo Coldplay a K-pop skupiny BTS, hišče pop věždicce Madonna a Shakira vstupič moc, ach, a jednoho som zabil, Justin Bieber je mestom tež hišče připraju. A to sú jedno ešte najsvavnýše mena. Šo jedne hač se pro abo kontra, što ješ show počasu nastupa, to klinči za kytro vosebite vecku. A šo jedne hač če počas 20 abo tola 30 menšinu dojí, rajariam finála a konzervatívnym fénom sa to zaujíšte nebudže ľubič a dosť kritiky tak abo znak budže.

Milena Vočarec, tobie. A tohle je skupina Janka Anka, když zpívá o zbožu. Bo budeš iný, zpívá Anna Bikinec. A bosči Liebe Förster nám tež ešte zaspíva, to po takým ksísabské spíve přičené hožiny. Ale viezo máme ešte viac, napríklad Jorka Weisselberga. Poj sobu on spíva sedom menšinou po osmich. Dobranie. Dobranie.

Jörg Weiselberg, znaje kraja Alexander Zverev, znaje respektinje wiek, akso tenisraje wun steji we Wimbledonovym takvoko finalu, a to bernjež po finalu nimale kompletne stadion přečivo njemu był. Niemc přesadži so přečivo britiske překvapjence Arthur Ray Ferrier, suverenjec Joch Sačbach a zakonči s tym jeho mału tenisovu bajku. Zverev za to Sportusce a kvalische fernu atmosferu wunje se kujžu sekundu lubić dał, tak praji. Mieso, przed takimi hostčimi, takie zvorene dobyče, na tribunie sejdžachu mjezdrujim Dživa Dželnice, kajš Benedikt Cumberbatch, Keira Knightley, abo Rami Malek, to su navkujžde pat svone mjena, a to se bi išče raz mjace procedavš se myslu. Zverev pak pisa svoje stavizne dale, potem za je před nekak mjesacom svoj prvni Grand Slam francuski dobil, je vun po Borisu Beckeru 1905 prvni Němc, kotrž ve Wimbledonje, čerla mi te svoje, tak češko, panie, v titul raje. Nedželu čaka netko celé vulký nadavk, v finálu trichi vun juce na Janika Sinnera, či svoj jeden sveta. Byli Zverev dobil, by byl hakle cejči Němc, kýž je Wimbledon. Nie tylko jak klub V. Dobro. 10 minut, bo was mich hier.

0: A nietko ma kež prajne Blanka Funcelná krótko pojistče.
1: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane inicjatívnej skupiny, kotraž chce Nibelčicach zaužiť svobodnú šulu. Předsedka Katarína Jurková nima tole za diskusiu, kýž miła so tu kvílu viesť. Nimo toho ona dále rekne, sú so tiež spichovanské a financielne možnosti za svobodné šule Sakske pohúbenšili. Po šitku novužitna tošnost Serbska svobodna šula bi tut on tydžen vozivila so je netko do vikovanskoho registra zapisana. S tým je nošarstvo možné svobodne šule pravnistce zaručene. Za kletošu prinju putnisku jezbu k šižerju do Roma moža so zajímce hač do konc augusta přizevič, kaž pisa katolský posu aktuálnym vodaču, može so maksimálne 120 šik šižerju, kot si suhišče aktivni v občilič. Praniborske sú juristické rozestajenia vo přiuzače dalších sú do srbsko-sydlenského Roma daloké míry zakončené. Kažvrše zaradnické súdnictvo Berlíne z Džili je vo nejenoš páže s Jabvojn Gablenc dôlivo, zo môžete so kultúrne a ministerstvo a srbská ráda na vyššiu instancu v obročič. Ve Vochožanskim parku Budženko maja od tutoho tydžina tak menovaný núznik za šech. Vôtovanie je s liftom za jednu osobu a veľa miestnom zomuli ľudža v jezdnym stole, co dere pohybovač. Núznik za šech je spechovanské tuarstvo parka Budženko s pomocou PNES EU zapvačivo. Prinekoporske mústvo Sokoa Ralbice Hurky raje v prinným vônym pokálnym kole Noj rajneje doby v Arnsdorfe. Prinekoporske mústvo športuje jednotky Kruščice, doby do Viazojnce a okresný ligist športového towarstva Marina Viezda nastupí v Zimicach Tumicach, rysu z počátku septembra. Serbský rozvoz.

0: A netko je na po dževeči, sobotu nic časa povješćenje. Čas za vas, ljube dječi.
1: Tuntak!
2: Bettina, dobranje!
3: Hanna, jeda prusnicke dječo. Sida sva iža uspana, šako je hakle na po dževeči. Pše zahe zastavanje prusninah, abo?
2: No hej, to s tým úspíkaniom nie je sa prvným týčinu tíšte celé tak rádivo. Také, že kúješ ráno, sedemiš budža klinkal. A potom tíšte na nábožný týčin.
3: Tríši, RKV je tíši, že zase nimo. Što da by za tebe to nerienče?
2: No hej, to stávanie nic. Ale vúpačilo sa tola je. Sredu napríklad sme zrobené z viac hač 40 dječími do Rožanta putikovali. A takhle je na Gemšach, vonka na vúce Klinčavom.

0: Richard Betsch, Deutsche Wetschich.
1: Nabožné slovo.
0: Mađanca Veronika Bulanková z Pančic-Kukova.
2: V moje protice čítach přísvovo, kotrež mě k přemyslovanju ponuvaše. Dopomnenka je jeničky raj, z kotrehož nas nichtu vunač nemože. Kak rade, so dopominam na rjane, ale tež češki čas dječatstva. Cile hinajši čas, hač dženca, ale mirniši. Veselu so, de som nučki prašeja, mači, kak da bi to tede, de se ty dječo byva? Husto došč, nemoža rozumič, so sme tede dobili jara zlutnivje a skromnje přes džen kročič, dokež finki ma.

0: Lečo, prosnine, krasne vedro, no, da se popro misliš, zato šeš automatisce von do přirode vabi, vosebje na svobodnem koncu tydženja. Tola realita šak teše, so treba ja vosebje džiči a modosni husto išče jeden malby kungs. Na šmoradku vysač, abo co kvač, to šak možeš teš při rianem vedre, zopak je teš tujšta aktivito ze šmoradkom vonka, to je Klemens Schmidt na zonju.
1: No a tuto sem samo v našej blízkej vokolíne namakal. Příklad. Na vosebite dyrdom dej se šmorátkom abo s tabletom, môžete sobe nesvačidle na rybarskym dvore abo v stroži v domie tisacato podač. Vobe miestni ste start za tak menovanú mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo k hatam a dobyče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tutej poskytka istej zapisane, a što je s tými, kýž chceť asi znano doma zarodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmorátko abo tablet, a s tutými spoznaje smartphone napríklad rostliny, ryby abo zvierata, abo dalša app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutoch môžete s pomocou tableta abo handia identifikovať a si potom astronomické informácie načítať.
0: Šmoradko a příroda, ja si myslu, to s môj voče baboj. Máš ešte ďalší pokyv?
1: No aj na strane studia Lucie a na portálu DigiSerb namakáče však tiež tojšto poskytko, štož pak chce so nádrobnejšo s fotografovaniem zabierať. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni hrúne v fotografovaniu se šmoradkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a płaci 16 euro.
0: Prosinske poskytki za džiči a modosnych, při kotrym išteš šmoradko roluraje, Klemens Schmidt je informácie znosu. A štú ište netko čipne, kak to z tej mozaikovej rally nesvačidle dokvane funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdov a formáciu tuta reka, naše app MDR Serbia a internetče môžete si to šo vomere načítač a tam nám kričte tiež ďalšie poskytky.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzni, nežno som minul a liečne viedro, te so pomoku tež zaso doužiť sa na úročí. A tomu hodži sa náš moto, bunželu perfektne. Tu nemenujc tank topy. Na 5. stácii bič voli buluje túre zadkule nastane tak, ve otrovie celé vysče perfektne liečne feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tank top. Keď všetko sa od napo 6 přizevenia přiúzaja a od 6 sa potom raje, my sa na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Pondželu večo.
4: Ach, Kala, čo máš tyčen sa očo všetko, ne? Žen teda pondžela, to dáva vizu jenojš.

Předovšim mieste je dženca ustavidžiš také e-skutory, s kotrymiš sú najústšišo modostní na kodnikách abo kolesovanských štěžkách popuču. S nimi je čfecpe, to môžu riec, bylne štúdes na no kúsk spiešnýše byč moli. Vo sebi o horie so s nimi tola trošku šmiataš, a ja to samsne jase najskerie tež cia 20-letne v okresu Šprevia nysam mysliu, kotrož je štvrtk popodňu policia kontrolovala. Popravom jenojš, dokež bieše z dalšej osobu na e-skutoru popuču, što ješ je zakazane, ale ište bude zakazane, jeli da so zakazane z cova stopňovač, je fakt, zobie e-skuto čiunovane po takým je na ním vokovo šrubovav, miesto 20 km, kotrež smie po podaču policie taký rolo ječ, mieš exemplar mladého muža potenciál za 5 až 70 km. Došť sa autodrovo, no? No aj, rolo súša nicko policii.

Štujš se koncedžen jasná no butach padlovač, šako, že vedro jane nech do toho pak na kuž dopad polada, ač je plánovaná huta svobodná. Masívno nadpada jedotie husaňce jedla, tak menované Eichen procesions špino, je to sa vse dubu procesionský přečo. Znajmenča tun tam eskaliruje. Znajmenča jedlanio tam tukvilu nieče povedca voči znovu za padlovanie zaurena. Drobne palme, nie, palne kosme, tuto je husaňce môža na koži boleč, kašel, abo samo astmi podobne symptome ubudžič. A ja tu odla neodža so podvu potrechených čarov, tež voko mikne žane strašné hauze a štome odstronič, to liči predvšem za južne vota. Minu unter Spreewald. Dospone zaurene pak vota nesu, na voči znach kiš nesu potrechené, sú kanuve, kanuvoe a čomikove ture, vizor dale možné.

0: Niedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjerški dječatstva. Des nipola pšečelki suna dosena skakali, abo so tajnje s hulcami v parku zetkali, a husto k večeri vus muž jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z mauje horsku dovire a ljubošče z Božovni byč. V tutem smysle přeju vám žonovane konc tydzenja.
1: Tam je še Veronika Bulanková z Pančic, kukova s nabožným slovom na dawku fanskie vikarie. A ste mi aj, že dvě menšine do 10.